Nietko je jednačich a po danasdže dale s programom serbskeho rozhlasa za Sjatkunu Pondželu. Po dževečich sme rižo vusevali putniske kemše z Rožanta, štúž je so Nietko hakle přišaltovao. Dobrý džin a vítajče. Ja som Milan Grojlich a převodžam vás jeho hačto napojený. Po danas pondžeme s druhým vo mjesac ľubosče a ceme s vami tež kusk pučovač. Veľa vesela.

0: Na to by tohle opravdu raz nichtu zličič mo, kelko šlagro, ludovych spievo, basňo a romano nalietne začuča vopisuja. Abo meju jako miesac ľubosče pomenuja. Tohle tež najrinčí miesac nie je žaden garant za viečnú ľubosč. A v Serbach? Na das mi netko čipni, što je Beno Bilk vo tým znosil.
1: Ach, kak môže to rune ve meji šo nekak romantiske byč. Svončko svieči, štomek či a ptáčky fivola je im naliečo. To bywa, czy to la nerom cele inak wokoło wutroby.
2: Ja lubuję cię.
1: A znano, że wie, że na potom burze zwony zwania. Bo kwasu runy nietko wymyje, gdzie jsme to la życe kusk sonili. Albo?
3: Ne, ja jsem z vás měl, dokud jsem se myslel, to je měsac lůbosti. To mora holca byla a no hajn, já chci těž v tuto měsacu vás měč.
1: Kadovo je džaržo?
3: 30 let.
1: To je to ještě, dokud 2024 je v Němskej nímali 130 tisac manželstvů zase roznošlo. Přerezně nejsou oni ani 15 let z Romane vutrali. Ale to ze stej věčnej lůbostu je taká znak, taká věc. Jeden z městem nebo sábských bráškov je mi raz povedal, co si vo nitko zapisuje, keľko od neho z bráščených porikov viac romadže nejsú. Hač duchovný teštajku listčinu vedu, ja neviem, Matej Gismok, znamenča náš kolega, kýž už veľa let na kvasách fotografuje, tajku listčinu nima. Brneš.
4: Když ja zvišťam poprom, zo aj ľuboš nejo napšetco podľa nekotrých porov znamenča, a vosebe mi tež napane, zo kvase, ki sem v zajšvih letach fotografov, tam so húščišo jevi, zo so potom zaso tež manželstva džela.
1: A predhač mi netko nechto skorži, nie, dajke nešto prede dalo vo nie. Jan Kmoch, najsvavnejší evangelský bráška, je 1812 v Kovázu, jako nemanželské dječa na svet prišol. Katolský posluh je ešte vokovo leta 1900 písal, keľko dječí je so ve osadách narodživo a keľko z nich pije nemanželských. Andrea Pauliková zo Serbského muzea pak je si raz v otrovskú kšenskú knihu vokovo 1870 obladava. Je facit, nemale Sodoma Gomora.
5: A sem jednu stranu vopročeho přichodnic mu se to nie možno, přeco je nekak už džesat na nje povahoval. No a potom, když jen hľadaš do starých krajanov, alebo tak tuto rozprávu, jen vidíš, je tu ešte nemanželské děti. Když jen si to pravo rozmyslíš, se jen stane, když netre živač, když tak se potom rýštvo hromadí, když je svoj, dost so svoje hončk svoje věko, tak rec, no a když se to starší upytali.
1: Přičím, že ona praje živěně na burském kúble před 100,5 letami a džencinše televizijné série, to máš samo věste paralele.
5: No ja, když je potom taká čeladná zalúbva do búra, to tak rec potom nekejšte lékařské filmy, když vidíš, že to korbná sotra sa zalúbva do toho lékara, to je poprom samsý princíp.
1: Džiš ta ľubosť empádne, to svojsko nieška kýba do cúzaho. Ale tožno je Siegfried Schnabel, ten niede svavne poradžoval ve prášeniach sexuality, on je ve svojej knize vo ľubosti písal, hižo 1972, bu ve NDR 50% všech manželstvo dželene, tokež by je za jedno z neju, abo za vobeju, ve cúzem vošku viacelos hač doma. A predhač netko líčiť, no keľko z mojich znatých ma sva ešte pre iného partnera, i ja radšo přestanu. Hevak nám veselo nad mesacom ľubosti celé zajenže. Prošu nic.

Po putnických kemšach dojednačich sme vám hižo tojšto spievo zahrali, kiž je Serbský rozhlas loni nové produkoval. Jo je ďalší tajky Lex Hendrickson, budijský hučnik, pravý reka von Alexander Schmidt v pravým živeniu a von spieva Džerš tun vo komik.

0: Mietelčki pak nie moža jen švonka letač, ale tež ve prujuše voskotač. Tak znamenča so praji, když če ľubosť čínske začuča přepavia. Kajž ve spievie Kataríny Šinkorajtec.
1: Zdrivši mietelčky a vodne mestričky ja mám.
0: Ale tež serbská korová hučba so tutomu stvorenčku venuje. Prinja Serbska kulturna brigada spieva ve ľudovým spievie s titulom Mietel vo Hulcu, kýž nima tak pravie zbožové ľubosti. A tu je letanie Mietele hižo ve klavírnym převodže svižeč.

0: Crescendo. Hudžba krótko a svotko.
1: Serbské spěvy vo mětelach, muškach, bručkach a tak dále. Seman Heduška je do našeho hudžbného archíva podadáva. Tutun spěvo je von naspomnil a skrutka zahrao, nětko slyšíme v juniště kompletné mětel od prvnije serbské kulturní brigády.

Marlene Matikec je zaspěvala. Přichodne spěv Jörka Weiselberga říká Jens neje můj džen. A to je si značtež žona ze Zorelca prajva. Kajž policia Jensa zdžili je vona vele peněz přisadživa, dokež chceš v internete s kryptopenězami dobytk činič. Přitom pak su žonu truneli a fenky su fuk, 5 až 40 000 euro tuž kečbujče, dže vaše peněze přepokazače.

0: Naša reporterka Monika Gerdesová rade pučuje a nedávno je novú čahu vyspytala. Úriesk z väčšej reportáže pučovanie koho vokovo vulkie Dubrave, netko svešiče. Nastorok sa tutun vuliet je dal vúča biológie Simon Šota, kýž je ju prevodžal. Na spočatku rozkvádže von, če odla chceže hunie tutu túru činič.
1: Hej, Vulka Dubrava je juno jenu moje dživo miestno. Ja dživam tu na svobodnej vyššej šuli Vulka Dubrava. A přestatnú kohopuč vokova Vulka Dubrava jara dere znajú. Budemo vidieť v tej popuču dženca všelijaké kultúrne pomniky Vulka Dubrava a juno dokyšetný vúľad tej na vokonu krajinu jara rejane. Hej, tu na toršču je tiež na tafleja, na kotrešen vidí tu vopon Vulka Dubrava a tam jen vidí juno tu litoličbu, Cínače 143, to je sa ta veska prvný raz naspomníva, ako Dubra, tam cízo to meno Dubnucka, to reka, to je na veska pši abo v Dubom lesu. My pončíme najprv do přírody a potom sa zase naučíme do vesky, to reka ten prvný džil, ko puča viedže von z Vulky Dubrave a potom sa zase naučíme do Vulky Dubrave nuc.
2: No da, započnemo ísť. Pojďte se tak nechůstí, je či na tačky. Koto tačky to jsou, když je hodně tak úplně fifala.
1: To by nějaké kus, čorný kus je jmenované. A on celý rok a naštěm sedí a svůj spíl zanese. To je typický tačk takých lesních nebo vesných končinů.
2: O, tam je něco bolež křičovo a to jsou tyž, to byš tady větší také, když nad nami tam hoka nimo léčeš tady.
1: To bych už díl se. Ale to sú tu neto tie hromadža, koľko Vulky Dubrava, alebo tiež tu podľa z 5. jezora. Nech sa nebolo rozpúšťa a lieča, keď ich hatam. No, netko sme tu v lesu, jen tiež vidí príroda v otuči. Před nám aj máme bývý podlesk, takže jen tiež vidí v Vaskovskom lesku. Všetko druhé štome majú tiež, že prvne vopena, máme tu dúbe viezo, šiška tie dúbe to osviesú, nemusí byť to štíľajche. Máme tu voľšie, máme kojené viezo, breze máme, bombuky budeme tiež vidieť, že tým, že to zväčša ráb. Jenož džila, červený buk.
2: Čo si čo vyrúne ľadov?
1: Ja som si jenož tu jen jelenoc, kus bížu obľadov a niekto vidím, to je čís, to nemusí reka ajbe. Tu sú oni tu žila z vosa žili. Žile je to tie šíže, od samo tie šíšové narostvo. Je to ráne štom pomohlošie, ale má dobré drevo. Ale jo, jedujete. Všetko jedujete, jenož tu tie pôdy nesú jedujete. Miasto od tých pôdov, tie červené javotky, tie nesú jedujete, ale hevako všetko jedujete, samo tie semieško. Ten výkus kýžoť.
2: Když som ja slyšala ponča do Vulky Dubrave, že mi som predstavila, že je na lesné počúvanie podľa. To si nikoho nemyslí, no, když je to jako industriové místno, s nejmenšou nejdeše industriové místno znáte. Ne, s tak ráným lesom já líčiva, nejsem správně pajené.
0: To je vůřisk z nálietné reportáže Pučovanie koho vokovo Vulky Dubrave. Kompletné vůzovanie namakáče na našej internetnej strane, v našej app MDR Serbia a jako podcast podľa ARD Sounds.

0: Firmowanie, konformacja, modzinska svedžba to su za modzinu ważne kroki do dorosčeného živenja. Kak so firmujomni a konfirmantka na to přijotuja, Lydia Mačijová predstavíme s druhým cínačelietnú Martu Malinkec z Rakec, aby na kemšach pri neho Božeho odkazania podľa.
1: Woko Wotaniša v Raketanskej cirkvi bychu so moči konfirmanča v kru najbližších přivuznych do koha zestupali. Je to vážny woko mik, Marta Malinkec je jedna z nich.
2: Pola Božo vodka zadia, ja pod vúblatko a te víno dostanu a to je tiež také kus, so im pod prawe do tie vosade přivuzate.
1: Bože vodka zanie je nimo kčince jeden z dviju sakramentu evangelskeje cirkvi. Na přijímanje so konfirmanža nimale dvileče dúho přijotuja a zbieraja tež kóky za vopyt kemšu, pôjda Marta.
2: So vo cedmoletníka džo pa česky vúčbe, mu ponti přeco kúždu hodžinu psalm modlimo, dom smo na spočátku nauknili a potom hustošedinu stavisnu abo tak pomožete te hesvo čítamo hesvodňak.
1: Ochanuske hesva vundu tež v serbskej reči. Dokež pak by Marta Jenička serbsko-rečná konfirmantka v Rakecach je nímsku vúčbu vopytava. Katolsce modostni v Budešine so runočasne na svoje firmovanie přijotuja. Vo firmovanských hodinách pojeda Kola Herold.
3: Jemu sme si vobladali štú Jezus by. Najde ja sa pon sam za kresťanstvo rozhodím. Te druhé súšend na kirchové čiste činili a pon sme šen kšižové púčmeli.
1: Tu so tež s praktickým dživom v osadnom živeniu zeznajomňa. Za firmovanie vúzvoliš se, hina kač pola konfirmácie k motru abo k mota, kýž mi firmovane byč. Vún abo vona vostane či čas živenia po boku. Kak je svojo k mota vúpytov, pôjda Valentín Brezan.
4: To by kytro ťažko, dokus moje svojby nemôže ništu, dokus nie sú katolské. Ale nikom mám nikoho. Moja mače zemnú pýtava ľudí. Ha, som spokojom.
1: Ve okresu Budešin v obkyčbu je stúpací trend za modžinskú svičbu. Lica je so 1901 modostných za event přizivivo, kýž organizuje Sakske tuhostvo za modžinské dživo a modžinskú svičbu. Za to zapáča 150 eur. Za vobrubinie sviatočnosti a vopismo. Přijatovanské jizby a přednošky páča extra. Tež budúci firmujomni podachú sa na jezbu, ktorú sú sami zapáčili, a to do kloštra v Austrijske. Evangelsce konfirmanča miechu připravenský čas, tak menovanú rüstzeit. Marta Malinkec.
2: My sme boli v Kome, alebo vôbierali sme boli tam. Potom tam tí všetci také tímore sobo jedu, kde sú konfirmáciu mili. A potom máme mohli ešte junu veľiče, jenu konfinacht, večo vonka vojn, a tam sú vo sebe veľa spýva.
1: Tole šo slúži modostným skrúčeniu základných hodnotov a zromadnosti. So namaka vun abo vona svoje miestno, v vosače, respektívne v tuožnosti.
0: Firmovanie, konfirmácia abo modžinská svedžba, Lydia Mačijová je s mladými ľudžimi rečová, kýž sú tutun krok do dorosčeného živenia rúne činili.

0: Žižik Rádiu. Ovia váš Žižec Sebastro. Vcelského programa.
1: Z čo už raz kulky kopali, ľubi Žiži? Tož, z čo zamešli už vyželi kulkové vacky. Doraz čo negronia, až veni k nicomu nisu, kak pak ugleda živenje tých vacku. Ved toho svišiš o nintonico v našom pestrovie za Žiži. Ve sreži stoje vackova familia, a tam vesebne vackove gelcik Vili. Sluhajš raz.
2: Mała kulkova vacka Vili. Na velikem kulkovišću vesreš kulkovih rostlinov s malimi bivimi kvišonkami bydli familia kulkovih vackov. Nan, maš a peš vackovih gelciku. Žen a noc stáješi pepelu grebocoty, aby svojim žišam futa namakali. Tož po nikotarých tyženiach

0: kulkowe rostliny lepto ešte vopjena majú. Nage a goe ugledajú. Vackove žiši pak spešnučko dorostujú. Přižo ten žen, ako vackove göle vili, to je vosebne luštne a skobedne vackove gölcik, svojima stajšema groni.
1: Som nend veliki a mycne, som ven do sveta, aby sebie namakau svojski ma v domcik.
0: Stajšte jogo na rozšognovanie pešknote a jomu žicite vele gluki. Vili se pe svojej starej rozsobanej kulkovej rostline doje sunjo a hejži pomovem až k mjaze pela. Tam ugledajo małe gusene kvetašk, kenž žote a cervene v svincu se sveši.
1: To by byl prima, domcek za mňo,
0: Vili se myslí.
1: Tam som bydliš.
0: Rovno co se spedobne v kvišonkovom kelušku usednuš, tož svyše bincanje.
2: Hej, ty, co ty cyniš v mojom bydlenju? Tož ta kvišonka je obsažena, ho bydlim ja.
0: Vackove gölcik Vili pöglednjo a ugledajo mału kundvorku. Ta jo tak rozpošona, až se je głowa zacervenijo.
1: O, vedaj, prosim, nej som tebie zelšim zaupytnu.
0: Vili groni a tužne z kvišonki velezo. Svinco usoko na njepu stoj, a Vili kradučko pomovem pavuce váze.
1: Lec trie mave, pydlenko za sebie namakáš bužom?
0: Pšaša se v mysleniach snojone. Tož z kvoku pedstacujo ve cervine žišelinove kvetašk. O, kak svetki ven venja! Vili net do njogo zalezo.
2: Halo, halo. Ktoga mi ubožio z mojego přespodňového spania.
0: Nichten by kvišonce nepřijazne brúce.
1: Ja to som, mave Vili z familie Kulkoveje Vacky. Pytam bytlenie.
2: O, to je mi ľúto. Tož ten žišelinový domcik je bežko južo obsažený. Ho bydlím ja.
0: Groni ujšpona psoka. Čuch ve Vili ze žišelinového kvetaška vylezo. Ponecom svinco svojo dňovne drogovanie pe nebju zakoncujo. Južo z čelo na zemju svoje sledne šopvečne. Vilijoju ved daloké drogi nožky bele. Domcik za sebie nejo išči namakau.
1: Žo jan mežom šinca v noci vestaš?
0: Gvosne se pšaša.
2: Kaka by si ši ho spedo, baba?
0: Svyše naraz přijazne gvos. Ven poglednjo. Ze žodučkego mladca jomu přikivajo mała vackova gelica.
2: Čož se mnu v tož tom kvišankovem domciku bydliš, hojo mestno za najo obeju.
1: Ale se vie, rednješe domcik nje by mogao se džicuš.
0: Vete gronijo Vili. Ze slednuju mocu zalezo do mladcovego keluška, přignešijo se k vackovej gelice a net usnjo. Skoro mati Vili a joga mała vackova ženska peš małych vackovych žiši. Jadnomu golci koju gronite Vili. A zavisče přižo ten žen, ak bužo teke ven, kšiš sveju drogu iš.

0: Ja som tento hovel Sarske muzeu v mešče, a přímě stoj Kristina Klimová, ta kuratorka, a vena co přepšo seš na jaden vesivný koncert, který už bude nento stvrtk. Jaden debutalbum se představuje ho, a my stojíme ho v rumnosti. Žoša šake cítáš, vo míně Vítkojc, šake v obrazu jsou knik všechno okolo naše dojnosarské basnikárky. Dla co gotovo?
1: Jo, Mina Vítkojc je taká vážna osoba ve serskich staviznach, a také za serskú literatúru a vosebe za dolnú serskú literatúru. A my sa vegin vyaselíme, až je básne se žen a veci je také zase vetnovodky užívajú, abo si menša sa s nimi se zabierajú. A ja sa vegin vyaselím, až také muzikárka Walburga Vaudžic jo ucetáva také tú riednosť od básne Mina Vítkojc, a ona jo je novo interpretirovala. A to bude tak v obšimejšie toho koncerta, a ja sa veľmi veselím, až ona to jo přimnova, a tak to žincajšného cesa přesajžila ze sjadného vúberného komponistku, a to je ta polská komponistka Izabela Kaudunska, a oni sú nieco celé nového tvorili. A to je to dobré, až z našich staviznov, z našich literárnych staviznov, také zase nieco nového nastane. Aktuálnego z 2006 a 2006, to je jedna druga faceta muziky, bude sa nento s tými slovami od Vine Vítkojc predstaviť a riedne až nejo jano jadna básin zakvat, ale až jen vesti cyklus, také budeme svišať a ja z toho vujdu až také šikné přísluchárie, šikné gesti našeho muzea budú tu rednosť, tých slovo, ale také tú barvu, tie muziky pšau je zapšimnúš a zviaseliš, až Mina Vítkojc nento jo dali živa v novém muzikovém tvoreniu.
0: Toga jo gana sarska muzikárka Walburga Vaudžic a komponistka přižo z Pelske je. To je tak vesibnosť. Až veni se zabe rate nic z dolnosarského recu.
1: To je popšom bea gani va neo zošen tak nešetne, doklaž Mina Vítkojc ga jo teke gana sarske megva, vona jo pševožova ze z drugih slovenskih recu popšom to vodpovidu jo teke te kvališe naše je Mina Vítkojc. Ona jo ve nekotarech slovenských rečach sa pohybovala a dere teke až naše mode muzikárky alebo komponisty sa teke ve vecorech slovenských rečach sa pohybujú, to je teke vúraz žincešného casa, dokoláž kúšte dolnoserb, kúšte nic, ale chtoš dolnoserbštino obknieže teke sa s drugimi slovenskými rečami sa cesto zabera.
0: Potak môžeme sa jazliš na ten koncert. Zegar šestčich sa to zachopio na dvore Sarského muzea a to na vesebnom dňu to môžeme ešte preražiť. Dokoláž Mina Vítkojc jo sa rovno na tom dňu narožila, ale pred 100 či a čižaša letami.
1: Jo, ja si myslím, až nejo špatne, až my cestči na našich ľuži spomňujeme, také až nejo kulovata lícba. A ten národnine od Mine Vítkojc by mogali všetci kúžde leto ze sjedného vesebného akciu se vosvišiš, ale nejento z to, či žaste národnine.
0: Potakem Walburga Vaudžic a Izabela Kaudunska přižate, Walburga bude spívaš, Izabela na violinie graš.
1: Jo, a spomňuješ ma se také, až jo ten komponist Maciej Rychwy, kotorž jo teke veľgin vec vúznat v ľudovej muzice. Von jo teke dva kusa skomponoval. To gronie na albumie, bužo hešši veci svišaš, ale bužčo náske, co ten viaco přinieso.
0: Gronie Kristina Klimová, kurátorka Sarského muzea, po takom nezabunče přiš, stvrtk, viaco zega šestčich zachopil se koncert a debutalbum se predstavio na dvore muzea.

0: Also tam, Josh som byla na dupeniach, pla dugich we familii, abo Josh ja som kmyč, tam su jen tak velike svišili. Also, mi je šešenica, šiška, te su teke taketovali, a to je, mi mame ulicu vala operi, su išči mili re, vjaco, a tak šukno, tak vele neo bylo, ale to je bylo jedne svežen, teke ako uvitanje to, pičku pokazašim prijašelam a familiju, te nuje, slong naše familije. Ja, to som se vegin vjasili, da, a pen ta druga vec, jo teke, ja nisam mila žetnu svajšbu, ja nisam, ja som frina, a to golo, ja to teke, bylo tak, taky svěží, to je raz něco vážného. Tam třebaš takovou pšavou pšicinu, takovou pšavou gžbu. A to někdy tu ještě, ano, dokudáš nikaký burs, tak abo tak. A závěř, když jeden přikutuje to po tradici, já nevím, nic to je bylo po pšavé tradici, abo pokvě co, ale byl zugronil, já, ale to gilitko nesmíjo měš takovou a takovou sukňu, že byl šlivě, nesmíjo to gilitko měš, tak ani to je nemanželské gile, a tak pič a to so cesto doš pokažo teke, also nic jano pri takich tradiciach, ale teke hoci šukno což maš magetuvaš tim peroženje, a tak tam vele luži, vesemne ta starša generacija se misli, co mnoda mama smijo getuvaš, a co ne smijo getuvaš, a ja som byla namšu z Anku, ako štivena nio byla dupjona, a starše su šokali, a što se negetujo. A teke, mea starka napríklad, jo gronila, sejne jo, jako doch nebužaš režiš, kaž to gle ešte nejo dupjone, a také vece. To pičku tradícia jo redna vec, ale te úzkosti sejského myslenia teke se pokažo pri takých kožbách.
1: Po dupjenju velike kimbare ako svežen za cervu vjas, abo jano kafe píše v krezu familie. To se v kuštej familii hynac getujo. A kak podpiruju ve familii serske dupinje? To teke ve kuštem páže rozdielne jo, groni Katja Bytnerova.
2: Za nich jo to šojatno, si myslím. Veni gronje, ho, cien co což, ale ja musim drastu nosiš abo?
1: Pozitivne stres jo ten cewe dobre mazajns a tykajns na kušte pat za farario.
3: Luže cesto doma svieše, a ved poudnjo chrežim na kafi píše. Šeško jo pe gere branju, kaž mame vjele konfirmandu. Pen musim pe casovem planje kalasovaš.

0: až máme cas, až si jim přiobrašujeme a vížeš, co trebaju. Mám listinu A do Z, co mogu s kmečikom gotovaš. Například C, ako chyžiš do familjove namše, abo M, do mrokavu glidaš. To nic nie koštuje, ale cujeme až gromadu slušame.
1: Trebaju młode starejše žinca z našišči vici podpiere při spirituelnym kupanju svojich žiši, napríklad přes kmočo? Skeri nic, kroni Stefani Krautzolc.
2: To je přeci nadauk vysadil, jadnjo ve vysadil, a přesto debiš obvyščone a jateke cu to svejo k tomu přinosuvaš, ab měli taku bjatstundu abo kristinlehre a žišece namša a tak dali. To šukno nie je tak ľaško, to ja viem, s personálom, s ľužimi a v času korúne jo ešte však k tomu prišlo, ale to je za mňa to, což vysadá, jo celá vysadá stoj gromadu za také kúblanie tej mladé generácie.

0: Svetkunu neželu su šuži svešili namšu a na ušakih mestach, kjeri brali mladostne do vesade. Jančojske a Picajnske cerkvi, tej vesadže slušajte mjastem gromadu, su kjeri brali 12 mladých ľuži z Ejsu, Hokoline a z Picnja. Dešnje su svetki teke byli kjeri brania, žuluje južo slednu neželu. Tamkoľ su konfirmande dostali dvejorecne konfirmantske ukunde ve tvaraki Kyrilovej. Stešna jo to bylo pešo konfirmandu a dva zbjazyny. Žiluje jo bylo teke pešo konfirmandu. Jadna dešanáka jo se rozsužila za sežský konfirmacijský špruch. Slednú noc su všetne byli pšosone na ekumenijsku noc vytvejonych cerkviu u Bramborskej. Teke nieco sejskiego jo bylo pydla, a to v evangelsko-metodijskej cerkvi Hošebusu. Ojo ženskice ansambl Jarobinka predstajil svoj program Spive z Brunicových regionu. Už je togo jo Rejovajnský dom Lužica při tej gežbie pšosil do kirche mittendrin se sejskými a drugými rejami. Ešte žinca svieše turiju sejskú evangelsku namšu s farajom na umenku Ingolf Kšenka. Zachopk bůže zegat výu. Pytom jsou všechny přesuny na skromadné kafepíše. Sežská příroda evangelské cerkvě má nů předsedáku. To je slipenská faráka Jadviga Malinkua. Do svéjok nůjego amta verjovena zavěžona za čími tyženjami na sežském evangelském a domovnickém dňu ve Vejcach a v Jasku z Baljach. Tam bude 13. a 14. júni veľká zgromažina s dušným a kulturálnym programom. Pe veražku nalicujú faráka Katarína Kühlerová.
1: Sobotu zachopiu znábežninu v Jajnskej cerkvi Zegadvejú. Potom vieža verno z roka přes miesto. 14. júnia zachopiu ze serskej námšu s Božím blídom v Janinskej cerkvi Zega Žasešich. Potom se veselíme na pyšný program a ženské svoje znábežninu a zbalonovou akciu Zega Styrich.
0: Ktož nemžo tam doješ, mežo 14. júni tu neželskú namšu teke live slyšaš v našom selském programie.

0: No hej, Mila, nech pojedaj raz, kak by.
1: Fajn bylo, za mě by to první raz na takým festivalu a za tým tež první raz na Sputnik Spring Breaku. Po takým bych to tuž to nůh na zoněniu a začišču v těch minulých dňách. Ladaj na hudbu by Holy Priest na kůže pat můj najlubší akt, ale když ladaš na celý line-up, by tam vyzo tež tuž to odměny podla na jednom buku teke vycekajš Zido, SSIO, Chiago a Ikimel, po takým rapovanie, ale tež Holy Priest ha Angerfist, štoša Hardstyle a potom napríklad Zartman v přívrunovaniu k tomu jasne mirniša a to rečúkne jenž po mainstage.
0: Hej, to by po takým zakujžo nešto podľa, když to takhle slyšu a to nejlepší nejde 25 tisac v opetuariach, keďko sú lica očakovali, sú a tak jednoves, ja myslím.
1: Hej, absolútne, hač na tún dyščík sredu je tež vedro jara, der suborauer, Konstitutionál nitka by pak samo trošku horco, to sú vopročo gateboard dobiaľ, zo sa nespališ a zo tej došť vody biješ, z takým vedrom pak sa potom čím rejnšo svičí.
0: Aj, teda veriu džiad na to raz, je so festivalica vodmiu, Serbia sú na SSB kujže leto tež ve vysokej ličbe zastupení, pokupa Porsche při Bitterfeldže, to je location toho festivala, direktne při vulkým gojčovským jezoriu, Wo tu ste to nedže 2 hodiny s autom. Silica tež Serbu uľadala.
1: Ohaj, na kúži pát, zličiť je nesemo, šako bych rozbronený po veľkým areálu, ale skupinky z Vodroa, z Delan a z Horian tam na kúži pát bychu. A na jednom dňu sú sa na kúži pát nekak 100 Serbu tež raz zetkali, vo tým potom požišo hýšte viac pôjdem.
0: Oh, to jara kúl klinčí, kajš náš píchonec byl zamba, ole, ole, holásky vám zaspevajú.

0: kajž bych už hito organizatorio predstajli, že na koncu nefungovaše, kajž mu runi hižo svišeli by vopradio jara horce na tutom dňu, a tam ši rajnišču nimale žaden kutk nebe, tak zo jeden džil vod banače přizemenoch mústvo z cova nenastupi, a tam ni po nekotrych rach tunier dočasne vopuštichu, tam sa potom rozsudí, zo so sobotu hižo viace dale neraje.
1: Aj to, tla je škoda, ja by hôprode čipne byl na dalšie začišťa emócie.
0: Aj škoda, na kúže pat by na tamnom boku pak by tiež zrozumlivé při cíčečíš stopenách, co je popenio v hodcem pysku kúpajncu rač nerúne von strúho siamyslu a dež potom jeneš vodu nepieš, ale druhé napoje.
1: Aj však rozumiu.
2: Свой будь зараз, сюда помню, на вяну час.

0: Náš putnik Spring Break je však tak kaj šudže na festivalách. Nímáš jenož jedné vůlke jevišo, ale tež jacore małe a po budlanske.
1: Na dajkých budlanských je tež hižo před 10 pískal Daniel Matka jako Mad Step runie tam na šputniku.
0: Lica běše na vônem vůlkým jevišu Serb za kulisami podla. Aleksandr Král ze Smičkec je tu skere znáte jako DJ Alex, ale vůn co tež dere za svěcu uznaje.
1: Tak so je v knihu ali so by zromadnje z dalšimi činil tun cvicu na vônem jevišču, doreka vše efekty a pisane v obsvětlenja.
0: Hanna je smiła z nim raz tam hič, gdzieś Aleksandr dživa.
2: Musimy postaramy tak jako tu cvicu za vône jevišča a jeli do te komštora sami žadno technikova zubu nešili so za cvicu, kon mu tak nechce tý staramo za ta cvica, kde je v pravku pomiku tak nechce cvičí.
1: A je lím a ja vumilce sami technikária za svicu, potom ste ja voni boboku a šo dokovoboku organizuje.
0: Aleksandr Král je hižo vele doživiu, drude tež žortne vece a drude reane kajš pojda.
2: Ja som smil, že sa tak sa mnom budeše, že no tu poneju cebu rád, že same ako sťava, ja hovole vesela čimu a hovak, tým aj tebe tu a ukraju pobočku a sem v Auspíske, že ste to bol mu pobočku a aj to by ja vás myšlím, že všetko dobro sám po tých stúvač, ale nie je taký prepov.
1: Čapak za njeho ryka zodbí veľa v noci dživač a tiež kunc týdženia, do lato je nešište dys a dysčiní, šako na njeho doma tiež svojba a dičo čaka, kýž nima ničo z hudžbu a partiemi činš, ale najskýry z mašinami za radostvo.
0: To je potom tajký party večer, najskýry vítana odmena.

0: Zad Kula.
1: Každú pondelu.
2: Nimale 30 zvierivých z katolických osadov je dženca na siatkovnej pondeli znova do Rožanta Putnikovo. Radovský osadný farol Beno Jakubáš je ako vône celebrant Božumšu svedčiu, predoval je nevelčanský farol Michal Nauka vo Mačeri Božej, Sviatej Marii, kotraž sošakové roženče vo sebe češčuje. Votovali sú Božumšu Kromea a dujore radovské osady. Putnikovanie siatky pondelu do Rožanta je najväčšie serbské putnikovanie od leta 1996, svedčia veriví kemše na putnické vúce. Při letanišču v Letonie je so piatk letuše zetkanie VW-u zahajivo. Leca je to miestom cítsty raz, so přijedu tisace šoférov a šoférkov se svojimi ježdidvami do Hornie v Užice. Miest druhými jachu tam viki natvarené a tež přes celé konce dženia, to ještě v ubyčovaniu. Tvorstvo Zorabia Lipska má nové předsedstvo. Na zhromadžizne vúzvolichu Cyrila Marka za nového předsedu miesto předsedka je Leonie Venclec a vo finance stará sa v příchodze Katalína Vonorec. Dále bu předsedstvo rozšerené z příradu, zo sa nároky lepie rozdeluja a koordinuja. Štvrtk přepošuje Tvorstvo Zorabia Lipsk na svoje miemetanie. Niedže 1500 modostných v Hornej Vúžice za nové vukubanské leto hišče vukubanské miestno pýta. Každeli agentúra za dživo v Budešine je tu chvíľu 1300 svobodných miestnov. Vúžadanie vostanie zo chce kujže cejči jedné z 10 najbole v obľubovaných povovaniu navúknič. Tohodla je napríklad za autových mechatronikárov veľa viace požadaniu hač vukubanských možnosťov. To ešte od svobodných miestnov je ve okresom aj Budešin a Zorec, miest druhým hišče za vukubovanie překupcov v drobnom vykovaniu, předavariu v rieznictve a šelakých elektronikárov.
0: Zad Kula.
1: Každú pondelu.

0: Včera nas jatkuny nedželi je so v nimskich bazicach 41. jatkuvy športovy svedžen vodmiu.
1: Tam sú za búlom honili v kopajnce 10 mústvo a v volejbulu 9 mústvo.
0: Mies volejbulistami nastupí druhý raz tým Serbská raketa a holcam je radšo šport vieselo a dobrá zromadnosť. A letuši finále runaše so loňčemu nastupí šte za so Serbská raketa přečivo píč tým Barut.
1: Leca pak přesadžichu so moži Serbia ve finálu zúverenie a hudobychu sebi v nemských bazicach tak prajne podestové miestno.
0: No, ja by prajeva, voni hižo za beach volleyball rúturu zatkule zvučuje.

0: Hej, jeli chcete se tuten konce generas kus vulečeč, potom máme za vás konferencu Augenblick vod Vorklečanského dekanatného dušepastorstva v poskytku.
1: Konferenca Augenblick vod meja so tutu sobotu cítsteje meja v džerna čolín cítsečí, přizivíč pak dobiče so online, hač do júcišeho, zastup pak je zadomo.
0: Konferencu džerži tam znate filozof, teologa a referent dr. Johannes Hartl, potom sú přikuski kajštež poskytky k modleniu.
1: Pauje potakim jeli chce čeraz nešto druhe, doživič, doječče se do Lubija. Otjezd za autami je sobotu v 17 hodin, mjez druhým z Kroščic, planované. Vročo jezba bude nedže v 22 hodin cítsi.
0: Dalše informácie namakače pod konferenc Augenblick 1.

0: My sme vás predehížo naspomnili, zo namakáče na Insta pod MDR pod Smuška Serbia tojšto impresio vo Sputnik Spring Break Festivali.
1: Dola Sputnik nie je tu nieničký festival tu ve Vokaline. Nas zajmuje, na kotrých festivalách če vy hížo dotal byli a kotrý bývaš najlúbší. Klaudioso?
0: Hej, mám tu netko šmuratko a naprašeno na kotrých festivalách če dotal byli sú 40% Otvorsovali za Sputnik Spring Break, po takým najjace. 20% za Break the Rules, Sonnemond und Sterne 5% a ďalšie George a 20%. Hej, a kotre by najrenší sú nám cio odmovili Juno Wacken, to bieše najskere potom te ďalšie festivale, potom BTR a Sputnik Spring Break. Hej.
1: Hej, po takým je Sputnik bola serbo jara v obľubu vane.
0: Zjadne musst du dalech zuch mal wiedet, što ludi dozu an a festival Čenia hat zu dort der Artist, a acts, abo jedno tun zromadne čase vašimi pšetšelemi.
1: Hai, potajki im gaj švačakovane na jace su vatvorsovali za te pšetšelio, za tun zromadne čase s tými pšetšeljami, potom 30% su vatvorsovali za tun hučbu, also potajki im za te Artists, ha za te acts, 2% ist es haben wir Mobili sa de gerade stanuju. A 22% sa druhe Witze.
0: Hi. Aber ja noch ein braue Festival Feeling doch.